0: Zapliši sambu, zapliši sambu, zapliši sambu, dej, dej, dej, dej, dej. Zapliši sambu, zapliši sambu, zdej.
1: So dansu samba, so dansu samba, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj. So dansu samba, so dansu samba, vaj. So dansu samba, so dansu samba, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj.